chtějí vtáky včut šnurt. Zvyk pa sobota třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažeria tma žečeň multum tajence chulánky palenie lulkov. Bál domů v klubče co tam ještě, třeba ti spec ok.